Dave on Air. Dance Radio. Baví tě drum and bassová muzika? Tak laď každý pondělí Rave on Air. Od 6 večer. Dance Radio. Tvoje oblíbená drum and bassová show Rave on Air. Poslouchej každý pondělí pořád Rave on Air. Od 6 večer na Dance Radio. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

regrets. Here we go! Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance.

každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance Radio.

0: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Dance Radio.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio. True peace,
0: love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Dance Radio.
1: Dance Radio.

neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

0: Express Radio. Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4 899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi. Dance Radio. Dance.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Odhadují to klimatologové. Vyplývá to ze závěrů studie vědců z Climate Impact Lab a několika univerzit, uvedl to list The Guardian. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie. Mezi 20 nejvíce postiženými zeměmi budou ale také Spojené státy, kde vědci odhadují, že na následky nadprůměrných teplot zemře asi 3,5 tisíce lidí. Silné dopady vědci očekávají také v oblasti Sahelu a v jihovýchodní Asii. Odhad vychází z údajů o vztahu mezi teplotami a úmrtností ve více než 24 tisících oblastech po celém světě.

0: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Dance Radio. This is bigger than techno.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrew.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.

0: Express Radio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

0: Tak tohle je krásný zvuk, Boys & Noise a jinak vás zdravím, přeju vám krásné brzké odpoledne dneska na záskok s Milanem Kroužilem na místo Terky Ručeňové, kterou srdečně zdravím na dálku. Máme 13 hodin 15 minut, 11. říjen, svátek má Andrej, aby jsme byli kompletní s informacemi. Andrejům všem blahopřejeme a jistě se připojí Holandian Maupi, The Less I Know The Better. Pak je tady novinka Dance Rádia, Marsh and Lies, One Love, nebo Tall Paul a Inexis, Precious Heart. Takže plno muziky, spousta informací, těším se na vás, dneska si to se mnou užijete, jednak mezi tedy 13. 16. hodinou Party Break a potom Club Mix od 18. hodin. Přeju vám ještě jednou krásný den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.

Cedric Gervais, Gotta Be. Máme 13 hodin 34 minut a teď nás čeká legendární projekt United Six. Mnozí z vás dříve narození určitě znáte kultovní hitovku Dust Boat, potom Sunlight Brothers, Tonation a Club Bizarre. Martin Akin, který je producentem od roku, představte si už teda, má požehnaně let za sebou tvůrčí práce, také to je hudební inženýr, pracoval v různých studiích a začal tedy svoji DJskou kariéru v roce 1991 a po 10 letech v roce 2003 založil, nebo teda po více než 10 letech, svoji značku, label Soul Purpose Records. Takže Martin Akin nás bude bavit pak ještě Biscuits, Annalisa, Amola a Ready to Dance. A pak Two Colors a Chemical.

13 hodin 47 minut dohrávají Train Talks a To The Light. Přátelé, venku máme tak optimálně si zasportovat. Vím, že trošku fouká, ale já to mám strašně rád si zaběhat v lese právě při téhle té nepřízni. Mírné, já tohleto počasí mám docela rád. Já mám rád skoro každé počasí, když samozřejmě člověk může jít ven a sportovat. Má to takovou trošku mystickou podzimní atmosféru, takže doporučuji do lesa nebo se jen tak projít a samozřejmě úplně nejlepší, abyste poslouchali naše frekvence 8929 FM, Dance Radio nebo apka Dance Radio. Teď nás čeká tahleta trojka. Armand van Helden, Mark Knight a Dee Ramirez. Oni velice často kooperují spolu a vytvářejí hity jako hrom. Také si pošmáknete na snímku You. Třeba Dee Ramirez. Ten používal několik pseudonymů, jako třeba Lisa, Mary Experience, ještě s Nelly Haydnem, a nebo Rambo, což schvaluju. Jinak se umístil pětkrát v top 20, takže hitmakeri tři a stojí to rozhodně za poslech. Pak je tady projekt Sonic a Sky, anebo Martin Garrix a U2 Fire Lies.

Dance Radio.

Tak je tady 14. hodina, zcela přesně. A ještě jedna minutka k tomu, aby byl úplný. Daft Punk dohrávají Revolution 909. Hned po celém, po 16. hodině, tady Oliver Heldens, neboli průkopník Future Houseu, a ještě Crider, The Young Punks, IO. Ikona Pop, Faster, nebo Duke Dimond a Amy, Needing You.

Tak tohle to je hitmaker jako hrom. David Guetta, ještě Morten, Kill Me Slow. 14 hodin, 15 minut, odpolední party break za Terku Ročeňovou, kterou srdečně zdravím. Dneska do 16 hodin na záskok s Milanem Kroužilem a dneska si mě pak ještě užijete. V 18 hodin začíná Club Mix mezi 18. až 21. hodinu. A teďka zpátky k tomu, co nás teď čeká. Netsky a Bebe Rexha, Light That Leads Me, nebo Dish Dash My Trip, či Safridio, Played Live Bongo Song, a nebo Dom Dola. A ještě Nathan Nicholson, No Place For Assigned. Tady si zazpomínáme na loňský megafilm a samozřejmě obrovský úspěch třeba v IMAXu, to zhlídnout, to stálo za to, formule s Bradem Pittem. A když jsme u Brada Pitta, když jsme u filmu a u kultury, tak vám musím doporučit nádherný, dojemný snímek V srdci divočiny, kde samozřejmě Brada Pitta provází německý ovčák Uber a vlastním jménem ve filmu Odin. A přátelé, film je naprosto skvělý, jestli máte rádi přírodu, zvířata, tak ještě samozřejmě trošku dojetí je tam potřeba, pár kapesníků k tomu, takže tenhle ten snímek vřele doporučuji. No a vřele doporučuji i poslech Dance Rádia na 89.9 FM, anebo apka Dance Rádia.

Krásné odpoledne ze studia na Hagiboru. Máme 14 hodin 32 minut, přesně polovina party breaku, ještě hodinka a půl do té 16. hodiny. Dohrává Bake Raiders a Mac Break My Heart. Hned bude následovat Fred Again a Romy from the XX Strong Pretty Girl Remix. John Summit a Close Focus. John Summit, to je producent, který už začal DJskou kariéru v roce 2017, ale v roce 2020 se samozřejmě, jak už mnozí z vás vědí, ujal se singlem Deep End a stala se z tohohle toho producenta světová star. John Summit, představte si, že je to bývalý účetní, ale přesto ta muzika ho vtáhla zpátky do tedy show businessu. A jinak je narozen v roce 1994 a vlastním jménem John Walter Schuster. Prostě John Summit je záruka současnosti té nejvyšší taneční kvality. My se o tom přesvědčíme a soustředíme se fokus na jeho tedy hitovku. Pak je tady Sigma a Sky.

0: Revolution, asi tak 23 let stará, Still Counting Shapes a Don Diablo, holandský DJ a producent, který se třeba v roce 2020 umístil na 6. místě Top 100 DJs podle DJ Megu, to je hezká, krásná stopa. A další stopa nás teďka čeká 642, John Newman, What Would I Do, nebo Telepop Music, Into Everything, či Felix the House Cat, Fatboy Slim, to je elektronická dvojice jako hrom klasiků a ještě Karola Funk Drunk. Ty udávali tón na začátku milénia, hlavně tedy Fatboy Slim a i Felix the House Cat se svým originálním zvukem, že tohleto si vychutnáte, vy dříve narození to jistě oceníte. Pro úplnost čas 14 hodin 9 a 40 minut posloucháte Party Break na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Urban Cookie Collective, velká klasika The Key, The Secret. Máme 15 hodin 2 minuty. Další hodinka za náma a hned po 15. hodině tedy navazuje Joa a James Carter Don't Wake Us Up, nebo Fatum, Genix, JTech, Judach, We Are All In This Together, a nebo klasika Faithless, Soul Breaks, Find A Way.

Rave On Air od 18 hodin, každé pondělí samozřejmě. Máme 15 hodin 16 minut, znamená to, že Party Break sloupil do poslední hodinky. Pro úplnost 11. říjen, svátek má Andrej, všem blahopřejeme. A teď nás čeká navždy Forever and 21 Anthony Pia Lacey. Love Harder, Party Time Lover, anebo Stereo MCs, přátelé, jedná se o velikou klasiku. Tahle ta parta vznikla v roce 85 ve Velké Británii a

0: Myslím, že tohle je potřeba malinko osvěžit. Pak nás čeká česká tvorba Pauly Gabrieli a About You na Dance Radio.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k
5: 30. 9. Dance Radio. Dance Radio.

0: optimistická věc, Barry Can Swim a Dance, Dance, Dance. 15 hodin, 34 minut, party break ještě necelá půl hodinka, ale já mám maličko smutnou zprávu z českého showbiznisu. Zemřel český Harrison Ford, Jiří Štěpnička, měl jsem tu čest se s ním setkat, s tímhletím velice sympatickým člověkem a pánem a skutečně dvojníkem Harrison Forda na premiéře osudu Indiana Jones a nástroj osudu v roce 2023. No, řekl jsem mu to osobně, ale nejsem první, kdo mu to říkal a jsem strašně šťastný, že jsem tohodle herce a dabéra a fenoména českého herectví i showbiznisu mohl potkat osobně. Teď nás čeká Nora and Pure a Saltwater, tak to je také trošku klasika, jinak Nora and Pure je narozená v Jihoafrické republice, momentálně žije ve Švýcarsku. A tady je krásný sample z roku 1983, takže se na to velice těším, na tuhletu věc. A pak nás čeká Cream and Alika Dangerous či James Hype a ještě Ajak a DJs Perich Was Loving You. Hezký poslech, přátelé, tady ze studia na Hagiboru z Dance Rádia a užívejte si to všechno.
1: Ta nejlepší klubová muzika z celého světa.
2: Milan Kroužel zve všechny posluchače k poslechu Club Mixu. Club Mix.

0: Malarky a Home. Přátelé, tak Party Break jde postupně do finále, nám už klepe na dveře na samozřejmě pomyslnou 16. hodinu, takže ještě 8 minut Party Breaku za Terku Ročeňovou, která vás už bude provázet za týden, jakožto jste zvyklí mezi 13. a 16. v sobotu a v neděli. Terku ještě jednou zdravím. Máme 11. října pro úplnost, svátek má Andrej a já vás chci pozvat na Club Mix za 2 hodinky a těch přibližně 7 minut. 650. vydání, v první hodince novinky ode mě, potom premiérově přijde slovenská DJka Dakiach a pak je tady řecký DJ Cadillac, který už dvakrát tady mixoval, takže to tedy bude od 18 hodin 650. vydání a hned po Club Mixu vás čeká Mambo Ibiza, takže den plný her, frekvencí, samozřejmě Dance Radio 8929 FM. Díky za přízeň, přeju vám hezké pozdní odpoledne a těším se za 2 hodiny.
1: Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Dohoda mezi Ukrajinou a Finskem, kterou 23. září v New Yorku podepsali prezidenti Volodymyr Zelenský a Alexander Stubb, počítá s předáváním technologií a informací mezi oběma zeměmi a se společnou výrobou obranného vybavení. Finská vláda uvedla, že dohodu navrhl Zelenský během setkání s finským premiérem na začátku letošního května. Jednání o dohodě vedlo ukrajinské ministerstvo obrany během léta a na začátku podzimu. Dohoda usnadňuje předávání technologií a znalostí mezi oběma zeměmi, spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací i realizaci společných projektů průmyslové výroby. Zaměřuje se na zejména vývoj technologií bezpilotních letounů. Jejím cílem je rovněž zjednodušit administrativní postupy, například při vydávání vývozních licencí a zajistit efektivní přesun obranného vybavení a technologií mezi oběma zeměmi.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Takže dámy a pánové, tady Club Mix, 650. vydání pořadu Club Mix. Hned vám řeknu, jak to bude vypadat. První hodince novinky ode mě, už je tam jedna připravená. Je tam G-Stone a Austin Mills, Jingo. G-Stone dělá tyhle ty předělávky třeba od Jimiho Hendrixe a nebo Santány, takže si pošmáknete trošku na historii. Ale teď, co je hlavní, to jsou hosté. Takže mezi 19. a 20. bude mixovat DJka Dakiak ze Slovenska a potom řecké zastoupení mezi 20. až 21. hodinou. Takže dneska to bude trošku hlavně o zahraničí. Ještě jednou tedy mezi 7. a 8. DJka Dakiak ze Slovenska a potom DJ Cadillacs z Řecka.

in Nuovo Amor. Tohleto je mexický projekt Hot Mood, který dělá tyhle ty funkový předělávky We Got a Funk, kdysi na konci 70. let. Posloucháte Club Mix, 650. vydání na Dance Radio.

Oliver Knight a George Sidan, Do Believe. Tak tohle je producent z Borsmusu a jeho kořeny jsou samozřejmě pevně ukořeněné v house music. Také to je na značce Large Music, což je v dnešní době taková, řekněme, správná tedy značka mezi deepem a klasickým housíkem. Takže tady to už můžete hezky slyšet. Tenhle ten producent spolupracoval s řadou, řekněme tedy, věhlasných jmén jako Hot Science 82, Nick Facciuoli, dokonce s Clapnonem, Camel Fat, Steve Lawler. Takže co jméno, to pojem. Do you believe? It moves my body, moves my soul. Makes me wanna dance.

Sonic Soul Orchestra, Michel Yvonne a ještě Mr. V. Sueño Latino, nic nového pod sluncem, v roce 1991 to bylo v originále. Sonic Soul Orchestra, to je producent zaměřený na klasický disco a hlavně house. Působí mezi Londýnem a Los Angeles a během lockdownu se vypracoval, začal tedy se opět vracet k těm kořenům a díky tomu mu australská značka, label Tinted Records nabídla spolupráci. A tam také působí třeba Dr. Packer. Takže Sonic Soul Orchestra má nakročeno správným směrem. Posloucháte Club Mix.

Earth and Days. It's time for house. Je to repeté z minulého Club Mixu, ale novinky občas dobré ještě malinko zopáknout. Tahleta dvojice vznikla v roce 2017 a jejich cílem bylo zanechat po sobě nesmazatelnou stopu. Myslím, že se jim to daří, protože už třeba vydávají na zaručených značkách Tool Room Records, Armada, Slotoko a nebo Ultra Molda. Tak to jsou takové labely, kde se právě vydává tahleta muzika, tahleta samozřejmě nefalšovaná house music, a to je tedy novinka v Club Mixu. It's time for house.

Homero Espinoza, Chris Herrera. Homero Espinoza z Miami a hispánského původu, jak jinak v těch místech. A věc se jmenuje I Want Your Love. Už je tady DJka Dakiak ze Slovenska, která vás obohatí pravděpodobně Organic setem mezi 7 a 8 večerní.

Ross Kisser, který strašně rád experimentuje se zvukama, ale nejradši má asi minimal, deep a minimal techno a vůbec všechno, co je s minimálem spojené. Vydává také na těle těch značkách Bondage Music a nebo Doppel Audio či Supless Music. Takže tohleto je tedy Ross Kisser v Club Mixu, který právě má nespočet tanečních fanoušků v tomhletom bohatém zvukovém podpisu. Ross Kisser, Catacombs.

No tak tohle to je Mike Dana, ještě Riva Star, Natural High. Riva Star je DJ a producent z východního Londýna, má už své vlastní značky, ať už tedy Smash Records nebo Brock Wild, a umí roztancovat publikum, má to v popisu práce a jde mu to dobře, a o tom se přesvědčili klubeři třeba na Creamfields nebo na Tomorrowlandu. Přátelé, tak za dvě minutky přibližně, nebo za tři, plus minus, až skončí tahle ta věc, se na vás těší DJka ze Slovenska, Ducky.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Nejlepší klubová muzika z celého světa.
2: Milan Kroužel zve všechny posluchače k poslechu Club Mixu.
1: Club Mix.

Zdravím, poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance Radio.

0: Tak, je tady první host 650. vydání pořadu Club Mix, naproti mě DJka Dakihak ze Slovenska. Tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Milánku, děkuji za pozvání.
0: Ráno se stalo, jak se daří?
1: Výborně, výborně, co ty?
0: Jo, já jsem spokojený. Tak odehrál jsem si tady setíček.
1: Byl skvělej.
0: Jo, děkuji, díky. Já moc děkuju, díky, díky. Bavilo mě to a já se těším na tvůj organic set, takže Janíčka, že?
1: Ano, ano.
0: Super, ty jsi ze Slovenska?
1: Já jsem ze Slovenska, jsem tady 20 let od vysoké školy vlastně.
0: Takže přemýšlíš ve slovenštině nebo v češtině, nebo jak ti to...
1: Přemýšlím v češtině už. V češtině. Ano, ano.
0: Takže už víc mluvíš česky než slovensky.
1: Mluvím česky, ale je to slyšet, myslím, že je slyšet, že nejsem Češka, ale opravdu už přemýšlím v češtině.
0: No a teď nám řekni, jak dlouho děláš DJ?
1: Hraju 3 roky a rok a půl veřejně. Rok a půl jsem se připravovala, než jsem s tím vyšla ven.
0: Rok a půl, no ale už tě docela jako vydávám.
1: Děkuju, to jsem ráda, to jsem ráda. A taky studuju hudební produkci.
0: Takže už máš něco svýho?
1: Ještě nemám, ještě jsem to nedokončila, jsem uprostřed a moc se těším, až začnu produkovat vlastní věci.
0: A ty věci, které budeš produkovat, budou v jakém stylu?
1: Bude to Afro House, Afro. Vycházím z tady toho stylu.
0: Dobře, takže Afro, Enjoying Deep, předpokládám, a Organic?
1: Ano.
0: To jsou ty tvý styly.
1: Taky Melodic Techno, tomu jsem se teď věnovala míň, a Afro je moje srdcovka a Organic.
0: Jo, jasně, tak ono, mnozí DJové hrajou právě Organic. Třeba Natálie Sixtová, která byla tady před 2 týdny, tak ta také hraje Organic a také občas techno, takže já myslím, že dnešní DJové takhle fúzou mezi stylama, na tom není nic tak špatného.
1: Vejď není.
0: Hlavně,
1: víc,
0: že dobrá muzika.
1: Líp.
0: Přesně tak, souhlasím. No a teďka mi teda řekni, kde tě můžem vidět v nejbližší době.
1: Nejčastěji hraju v W na Václaváku, v Šapo, hrávala jsem v 2. patře, kde teď? Takhle centrum, Praha. Praha je moje základna.
0: Jo, jo, máme to asi takhle podobný. Tak tam je samozřejmě dobrá základna cizinců, kteří to ocení, a i dobrých českých kluberů, takže většinou se sejde dobrá parta.
1: Ano, ano.
0: A teďka teda nejbližší hraní máš?
1: Nejbližší hraní mám teď v příštím měsíci. Dokonce tohto měsíce už nemám a listopad hraju.
0: Dobře, a to všechno asi na sítích bude, byť?
1: Je to všechno na sítích.
0: DJ Dakihak. Ano, DJ Dakihak, kdyby někdo chtěl si to vychytat, a když vás zaujme setíček tady Janičky, tak víte, kam zajít. Na sockách to bude samozřejmě k dispozici. Teda pardon za tenhle ten výraz, ale tak je to takový hezký slang na sociálních sítích, abych tedy to řekl lépe moderátorsky. Prosím, ještě tedy, tu už si to předeslala, ale asi zřejmě to bude o Organiku, že?
1: Dnešní večer bude o Organiku, ano.
0: Dobře. Takže se těšíme, DJka Dakihak premiérově v Club Mixu.
1: Děkuju.

Jorge Havoc hezky předělal s velkou úctou na tuhletu nádheru od Roberta Milesa z 90. Children. Takže si můžete užívat stále i s těmito známými i méně známými tracky od DJ

Saint Germain, velice známý projekt Winter Sample, mám pocit, že to je z alba Boulevard. Dvě alba, které jsou kultovní od tohohle projektu a tahleta věc patří mezi klasiku. DJ Kadakiak, In The Mix.

Tak máme 19 hodin 50 minut, ještě 10 minut se můžete kochat tímhletím organic stylem. MOS, Krasarosa, Leonid, Světlin, On the Strings of Love. Vyčíka Dakiach.

Kapela Tim Green, který neustále experimentuje se zvukem, na scéně se objevil v roce 2008 svými klasikami Revox a potom Mr. Dry. Tohleto je věc, která se jmenuje Silver Fate. Za 5 minut máme celou a DJ Kadakiach jde postupně do finálka. V tomhletom organic stylu pak ji vystřídá řecký DJ Kadl.

0: Strawberry Blonde a Atalaya. Mám pocit, že tohle je velice známý motiv. Já ti děkuju, Jani, že jsi tady předvedla ten výkon v organic stylu.
1: Já děkuju za pozvání, moc mě to tady bavilo.
0: Nás to taky bavilo.
1: Doufám, že i Kubery. Připravovala jsem to s láskou.
0: Jo, jo, je to cítit. A prosím tě, jak vznikla ta přezdívka Dakiach?
1: O, to je moc dlouhá story, na to nemáme bohužel čas, ale až bude příležitost, někdy ti řeknu.
0: Dobře, ani ve stručnosti, malinko?
1: Bohužel, nevejde se to, nevejdem se, ale ráda ti to někdy řeknu.
0: Dobře, tak to je návnada na příště.
1: Na příště, ano.
0: Takže děkujeme za předvedený výkon, držíme palce ve všem, co děláš a na sociálních sítích se tě můžou vychytat Kluberi a třeba příští měsíc W Hotel.
1: Ano, ano, určitě, vidíme se. Papa, děkuju, krásný večer.
0: Děkujeme.

Wins Expo a Blomkett. Pár producentů znám, kteří právě kooperují třeba se Fizzbarem. Majitel Fizzbaru je právě za DJským pultem DJ Cadillacs z Řecka. 20 hodin, 21 minut. Klapmy.

проекта.

Tohle je Christine Velveta Joy. Tahle ta producentka se nejdříve věnovala hudbě a pak dělala promotérku DJů v Tokiu a pak postupně i australské pobočce britského labelu Domino Records. A dnes je klíčovou postavou berlínské klubové nezávislé scény. Christine Velvet Joy.

Crew Deep, Kevin Josht. Kevina Joshta hraju docela pravidelně. Trust the Feeling. Přesně podle mého gusta.

0: Jan Poli a You Know. Jan Poli byl tady několikrát, třeba v Radosti. Náš oblíbený producent. So, Mr. Cadillacs, great job, takže dobrá práce.
1: Thank you very much, děkuji moc, Milan.
0: Jo, you're welcome. So, next time again we will invite you, because the tracks which you play is belongs here.
1: Yeah, and we are playing these tracks also at Fizzbar. It's our favorite music, basically, because it's a small DJ room, and we love to hear this kind of sounds there.
0: Máme takový menší bárek a tam se tahle ta muzika dobře hodí. Thank you very much for everything, and can you say to our listeners, já se jich chci zeptat, how that nickname Cadillacs starts? Jak vznikla přezdívka Cadillacs?
1: It has to do with the anagram of my surname.
0: A takže to je vlastně moje příjmení, tak to je tím vyřešený, jasně. Cadillacs, Markakis, great support.
1: Yes. Thank you very much everyone for listening.
0: Díky za poslech.
1: Kalisperas Oli.
0: A Kalisperas. Takže finština, řečtina and Swedish?
1: God well.
0: Ano, takže tři jazyky. Je to DJ a producent, který umí skoro všechno, co týče různých tedy severských jazyků. Thank you very much and have a great time, and we are looking forward to see you again here.
1: Díky moc, díky.
0: Perfekt. A teď vás chci pozvat na další Club Mix 651. vydání za dva týdny. To bude vypadat následovně. Přijde premiérově DJka Barbara Franks a potom po druhé DJ Kreis. To bude za dva týdny 25. října. Za týden Chris Adler a teď si můžete užít Mambo Ibizum a zítra na záskok o 14 hodině můžete slyšet na Dance Radio. Díky za přízeň, mějte se pěkně.

Poslouchejte Club Mix každou druhou neděli od 18 hodin. Jestli máte rádi klubovou muziku, jste zvaní. Club Mix. Na Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.